0: Nejdřív odměty k Valtonci.
1: Takže na sam.
2: Truck 8 clear.
1: Sergeant 7.